Podívaňo je tý rešma, film kananta, hiro. Lige suni hina film se gít. Gaj kalakar hi Lata Mangeshkar. Gít li kahan nakshlal puri note hun tayar ki hai Rajinder Jain ne.